milosti, kdor se spremeni v kamen, v tuji roki oživi. S kamnom se dobiš, kar hočeš,